oni robia buch, buch, buch. Skryj sa ku mne pod lopuch, v strede lesa zohrajme sa, spravil som ti čajík z buch.

0: Čakaj za ňou.
1: A za kým, mám? Za kým?
0: Za princeznou.
1: Za tou bielou ránou.

0: ידע עם איזה נמי. מי זה משוקו ואני? תשקרה, סננה.
1: הוא ניסצסתי.
2: Milá slečna, už sme sa nemohli dočkať, kedy sa medzi nás dostaneš.
3: Majka s tebou aj spávala, venovala sa len tebe, nás si ani nevšimla.
4: Brum, brum, kým jej slečna kamarátka nepovedala, že je už veľká na to, aby spala s bábikou, brum. Brum, pán kovboj, netlačte sa tak aj s tým vašim pánom koňom, brum.
5: Á, ja môžem robiť, čo len chcem.
0: Maliar, čo to ten trúbkar hovorí?
2: Môj kolega trúbkar chce povedať, že...
5: Čo chce povedať?
0: Tak čo?

pojďme ho polechtat, pěkně polechtat. Potom se mi pod krkem, s tebem trávy husím krkem, když se rychtá, nechce spát, čuko polechtat. Když se rychtá, nechce spát, nechce spát, nechce spát, musíme ho polechtat, pěkně polechtat. Potom se mi pod krkem, s tebem trávy husím krkem, když se rychtá, nechce

0: Chad Debussy.
1: Rádio Junior, vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.

Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

0: Trevaros, kurpec a peč.
1: Kašlem na to, radšej idem preč.
2: Naša torta bude príjma vec,
0: kedy

0: Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek.

0: Okamžite otvorte sedmičkári. Ja viem, že tam fajčíte.
1: Nefajčíme, sestra Agáta.
2: Keby sme fajčili, tak by ste to cítili. A cítite nejaký dym?
0: Práve že necítim nič, ale nerobíte ani to, čo predstierate. Tak otvoriť a von.
3: Nemôžeme.
0: Ako to, že nemôžete?
3: Držíme tu stráž.
0: Akú stráž?
3: Tomu by ste nerozumeli. Stráž cti, slávy a lásky.
0: Okamžite otvorte a vypadnite, počujete?
4: Ja tu stráž držím s nimi, ale na dievčenskom.
0: Aj ty, dobrotka. No sedmičkári, ja sa z vás zbláznim.
3: Sestrička, ticho. Počujete?
0: Čo je to?
3: Koniec svadby. Stráž sa skončila, hotovo, kamaráti.

0: Já vám jedno vím, lásku. Vážme si každý deň.
1: Hurá! Počuli ste vy všetci, to sa v ničom nevyznáte.
2: Moje druhé verše. Krásavica, moja milá,

0: šup, hop, šup, tra, la, la, la, skáčeme si, hurá, hurá!
1: Na cestě vždy pozor daj, opatrně prechádzaj. Na cestě vždy pozor daj, opatrně prechádzaj.